Nos tudi, da živa šikidim. Oj, mama, šikidim, šikidim. Oj, mama, šikidim, šikidim. Oj, mama, šikidim, šikidim. Znovu povrnu studi, da živa šikidim.